chudý jsem si zcela jist hvízd. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání, já bych byl ochoten všechno za něj dát.

Můj kůň se ohlíží a tempo ztrácí, zpěv ptáků v korunách stichnul jde spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Na hluchým potoce klajnil jsem dobrej, prospektor sliboval mi zlatej důl. Válku jsem přežil, zbyl jen mundur modej, dva joky dřiny, zas mám v očích sůl.

dálkou se usmíříš, leč jiskru ztrácíš, plamínek svědomí nestačí hřát. V bláznivých snech se neustále vracíš k té svojí šťastné hvězdě na pořád. V Kingtownu za městem přišla ta chvíle, stála tam u cesty uplakaná. Tak teď se mnou ty nekonečný míle putuje tahle duše ztracená.

Stále se ohlížím a tempo ztrácím. Z pět ptáků stich, ležím, jdu spát. Věřím, že nade mnou tam někde v mracích září má šťastná hvězda na pořád. Teď leží vedle mě zavřený oči, kolem pár cobánků rozhozený. Musí být zázrak, když do cesty ti vkročí, takový poklad zas mám, srdci smím.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

his son. Měl jsem říct asi víckrát,

zamořil k noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýskání se černovlásku po tvé rtěnce.

pláčou dlouhé samohlásky. Stýská, zůstala si mi pod víčky, dohořel k noc svíčky, uschly tvé slzečky.

sakra, co bylo to poslední? Jo, už vím, ale Alzheimera ne, to ne, to co to jsem ti, Slávku, touhle písní vlastně chtěl říct. Ale ono už

spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

Darling, mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být.

I dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že

silnice číslo jedna se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

A je mu jedno nějaká inflace a drahota, jo. Jejda po praseti, kejda. Po teleti pěkná lůně, podívce srdce, co stůně. Jejde po praseti, kejda. Po románku, bič a rychle pryč.

Po nocích jsem čistil čakry a nánosy karmy. Vodila mě přímo mezi kamarády jogíny a doma pak nutila mě nosit její legíny. Jejda po praseti kejda, popele ti pěkná vůně, podívce srdce co stůně, jejda po praseti kejda, po románku pič a rychle pryč.

A svět je stále stejný, zloba tatáž, a temnou skrytou hmotu nenahmatáš. Chtěl bych umět lidi milovat, prej stačí jim

neděle podvečer. Vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený,

ten stín, co nejde vyplašit. Ví o mě, já vím o něm. Oba se stejně klepem strachy. Co když ten druhý tuší, co já nechci znát? Zas cítím v zátylku oči svýho bráchy.

dívám se napravo. On zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

se zdá, někdy mám pocit, že se to nesluší. Šlapu krajinou prosluněnou, doba temná je pryč,

má lásko, jak se ti tančí oblací, kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství, jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát po cestách klikatý, stále se ptám, proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude kolem nás. A tak se ptá, jak se ti spí.

čeká tu pravou chvíli. Zkusím se zeptat, lásko.

0: je krátce po páté.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

mlčíš a já se jen úžasle dívám na něžnou vrásku, kterou na čele máš, je jako rýhák.

noci, když ráno mě za dveře postavíš. Pak budu průhledná a změněná, drž mě pevně, jsem skleněná. To, co je ve mně, bude i v tobě. Máš pohled skelný, teď se podobáme sobě, jen ty jsi opal živý a méně trvanlivý. Žiješ jen jednou, tak na zdraví, mě vždycky někde daleko, kdo si znovu rozstaví. Vrátím se nová, jasné je tedy, že se nevidíme naposledy.

prý je ve mně pravda koncentrovaná, odpověď na otázky někde schovaná. Když nevíš, kudy kam záloze čeká, odpověď zálohovaná. Ptáš se mě někdy, když jsme spolu o samotě, jestli je život po životě, jestli spravit dá se to, co bylo špatný, jestli jsi ztracený, anebo vratný. Jsem prázdná stejně jako ty, přestože se můj obsah do tebe vlil, mě spirit opustil, aby vlil se ti dožil, tak neříkej,

až bude po všem, chceš tu být se mnou. Na cestu zahraju ti, na skla skladbu jemnou, až ti vypadnu z ruky a zbydou jen sklíčka. Nebude tu nikdo, kdo by nám zabřel víčka.

křehko a nám nepůjde tak lehko vidět, jak se na tisíce kusů tříští, budem zase roky čekat na tu příští a zatím mít o čem psát.

někdo spokojí se třeba s málem a někdo zase chce být motýlem, snad si šťastnej hovní válem.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Dobré odpoledne, posluchač Prahy.

Chtěl bych se slůvkem dotknout hraní vláhy, která se chystá svlažit horkou zem. Odloupnout tiše kousek mléčné dráhy, poslat jej tobě hvězdným povozem. Chtěl bych se slůvkem dotknout letu ptáku, přeletět mžiku celou čínskou zeď, pozdravit cestou psaní od pošťáku,

zmíní ve tvém polospánku na moři hladit hejna ryb. Chtěl bych se slůvkem dotknout tvého těla spod

ještě si nekouzlila podmínky. Jen pro mě ses pro ten drahej chleba hnala, já totiž běžnej chleba nesmím jíst. A spoustu dalších věcí si mi dala, směl jsem si v tobě

když jsem řekl ahoj, možná za měsíc. Myslela jsi, že se brzo vrátím zpátky a naše pokoje se spojí v jeden byt. Jenže

z toho chleba škvazím tousty a jenom chléb se pálí do běla. Těším se už je na žotřemi sousty, jak poslední vůli narvu do těla. Možná jsem obědval tousty, páně, asi si k tomu vezmu červený. Omlouvám se ti, holka, ale vážně, mě už fakt asi

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Měhy se pokácely do plechu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tvý smutný oči.

a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili entendíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tvý smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásili změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

Tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní stará.

Proč pláčeš, ty se bojíš? Už jde na start, už ty to znáš. Stíráš slzy, v depu stojíš a tiše mu zamáváš. Pojedou.

vás jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

0: pojedou.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Radio Folk, váš klidný prostor.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Každý ráno mám pocit, že jsem něco propásl.

let trošku poznat tenhle svět. A nic víc, nět třeba nět, nechtělo se mi zpět. Z oken autobusů krajina jak ze sci-fi filmu, jen několik kusů.

Mám pocit, že jsem něco propás, neslýcháno. Včera hlásil, co si školní rozhlas

hlad a srdce jako rozinky. Po zemi básničky a národ zase na dně. To voněl čaj a sandálový tyčinky.

0: nepřidal?
1: Ne.
0: Tobě to nechutnalo?
1: Chutnalo.
0: Kdyby ti chutnalo, dal by sis ještě?
1: Co na to říct?
0: Tak on si nepřidal. Jemu to nechutnalo? Kdyby mu chutnalo, přidal by si?

0: zamlaskat a jindy to chce facku. Pak tě ale spraží hlas, že žhavý slunce zadne, řvát rozkazy i ze spaní, náš kapitán to zvládne.
1: Celý tenhle cirkus začne každý večer znova, k tomu stěžeň hrozně vrže, není kam se schovat, k praskání.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Se zrakem dolů k zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing,

Pak vejdu tichým krokem k své holce s modrým okem, jež na mě bude ve strachu se dívat. A ze silných mých ramen vyšle

dnes v noci zase nepůjdu spát, a když tak někdy pozdě k ránu, to vždycky z října na listopad si moje můza.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
3: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A máma věčně ustaraná, šedivá, to z nás. A tóny levných kytar, pár akordů, nic moc. A rozářený dětský oči, jaký tajemství dovede bejt noc. A mexikánský hranice a indiánská čest.

ze sousedního bytu. Poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit auto.

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, no si má být jistý. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty. K bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

ticho tiché touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá, prís je před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

květináči. Světlan probral ze snění, létá do zázraků naše stíny.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzamčená.

No tohle žeru, hele kámo, kde se ten slon prodává? U cirkusu měl jsem kliku, to se často nestává. Koupím toho elefanta, musím ho mít stůj co stůj, že seš to ty, dej půl mega a sloneček bude tvůj.

rozespátý marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

10 hodin končí představení, balím kufřík s kytarou. Zas po létech cítím tvoje pohlazení a tak sedám do vlaku. Bez motýlka, bez fraku, jedu nocí hledat

město znal, kde končívala dráha. A jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílali. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by sehnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, a škoda každý.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slavy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

polikám na sucho lazaří a jede. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Vždyť zase nepřijde a budu si plést. Rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílání za listem.

sebou chudí ustát, z jakýže dál zamětník uhrát. Někdo by pakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár spěšných pater a je to

že už to neumíš, ať se zasítím takhle maličky, jak ti srdce pro mě bije, je, ještě mi aspoň chvilku

a mne už v uchu hrozne kručelo. A ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy. Já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš? Jiní to umí, ale co já s tím, když nespívají.

na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo, zrak se mi v duši kalí. Nestihne svoje plody,

ráno poslechlo vůli Boží a zítra vyprodáno přijímá nový zboží. Co je svět k mání,

Když potom probudí se ráno, jsem zas malý Don Quixote, co sice statečně se bije.

Teď už mi říkej tak, jak chceš, kdo pro tě vlastně jsem. Řekni, co celé roky říkala jsi jen čtyřem hluchým zdem. Teď už mi říkej, jak ty chceš, země měřič nebeských sfér. Sladký a dochvilný jak kozina, švejk český a hasfér. Tak mi říkej, jak ty chceš, Nikola Šuhaj, tajemník. Jánošík, co má všechno na háku, smrš.

skrýš, skrýš, ve které častokrát není žádná myš. Teď už mi říkej, jak ty chceš, střela, co po výstřelu hledá směr.

už mi říkej, jak ty chceš, v jaké roli pro tě vlastně jsem. Říkáš Mozartův Don Juan, zpívaný kastrátem. Tak mi říkej, jak ty chceš, vegetariánský vůdce mas. Don Kichot, co žije z akcí, větrných mlýnů už příliš dlouhý čas. Tak mi říkej, jak ty chceš, sobot svedený svým psem. Kolumbus, co sny o moři, za mořů.

v ohni lásky ryzí kov. Když říkala, tolik tě miluju, že ani nemám

Velká samota zapadlá sněhem, k půlnoci hospodář obejde chlév. Křížkem se přežehná pod hvězdnatým nebem, domácím bůžkům na druhém.

co kdyby nás náhle v parku potkal vrah. Já bych zamířil a hned ho trefil.

Jak zapomenout na ten čas, kdy stáli jsme si blíž. Jak zapomenout na ten čas, snad, že to dávno již. My květy spolu trhali, zda ještě o tom víš. A šli jsme cestou trnitou, jak dál.

co každý z nás měl rád. Proč s tím se máme rozejít bez víry na návrat? To není

Hospod je brat. Práv 6 hodin, ještě srdce chrápe, to jenom my dva blázni povinnosti chápem. Já dělám na Bůlovce a ona v trafice, oba jsme černé ovce, dva kusy z tisíce, a schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Pětkrát do týdne máme v metru rande, jak se tak míjíme, jsme protilehlý tandem. Já vlevo, ona vpravo, držíme madla, jí čeká rudé právo a mě už padla. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Na schodech tam se dějou divy, tam jsem se zakoukal do trafikantky Ivy. V tom spěchu stačí jen říct ahoj a dobré ráno, neblíbat během jízdy je přísně zakázáno. A schody jedou a nechtějí stát na stanici Jiří hospodě brat. Praha v 6 hodin ještě sladce chrní, a my jsme milenci velice opatrní. V průvanu na schodišti vlasy nám lítají, nevěci všecky příští.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

byl vítr a zvedal se prach na polní cestě. Byl vítr a odnášel slova, co slyšet jsem nechtěl. Byl vítr a ohýbal stromy, až některý zlomil. Byl vítr a celý ten vejlet

byl vítr a já jsem se rozhodl, že se snad přiznám, že všechno špatný je opravdu jen moje vina. I vítr a déšť, zlámaný stromy a zima,

byl vítr a ze stromů skazoval zcvrklý švestky. Byl vítr a my jsme se loudali po cestě pěšky. Byl vítr a přidal se déšť, ruce nám chladly. Byl vítr a naděje na smír pomalu vadly.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kalinu. Bolí mě pomyšlení, kalino, že tebe pro mě není. Kalino, tvý jméno z kalendáře, kalino,

smrti, Galino. Jak mi nejde spaní.

marně ptáš se, jak to vidíš. Čas tě šoupnul o kus dál. Pořád ještě něco chybí.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Potkal jsem tě na náměstí, přálo mi trochu štěstí, do kašny ti spadla knížka a dík té náhodě. V románech se běžně stává, jak jsem tam postával, vytáhli je a pak sušil v hospodě. Přestože písmenka ze tvé knížky obtiskla se

Setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety. Nás čekají jiný světy, jak bys to nevěděla. Stačí jen 300 mega a sny se uspokojí, jak malý kostky lega.

hledám dětský knížky o uctívačích Kinga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Kruso. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

Až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu,

do hlavy, do těla. A ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu

tu mez. Překousla se anebo přehmátla, v rybníce rázem byl šrumec. Sumec si vyšlápl na štiku, lup

léto, od rána sněží z topolů. Závoj, co je rozvléká s poslední větou, má díry od molů. Tisíce chomáčků se z oblohy snáší a letí krajinou.

Jako můra, co se pod lampou trýzní, kyvadlo v hodinách. Jsem zralé, že to ráno před sklizní ve spovědnici prach. Ty jsi ta lampa a já okolo kroužím, mám křídla z hedvábí. Prosím tě, nezhasínej, skončil bych v louži, tma smutek přivábí. Chodím po městě a do kůry domů, ti ryju vyznání. Duše se vznáší v korunách stromů,

bazilejské před čantánem modrý svět. Je slyšet hlasitý smích, občas klarinet. Jednu kabaretní umělkyni tam od vidění znám. Jo, je vážně pěkná a jmenuje se Marianne. Pro ní námořníci ještě v přístavu přichází jak o srdce, tak o hlavu. Zrychluje se tep i dech, sochám všech svatých na mostech.

bazilejské před šantánem modrý svět. Je vidět lidi, ve vzduchu kouř z cigaret. Noc je ještě mladá, to bude zase flám. Ostatně jako vždy.

kto si na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní.

oni to vyzvání a běh.

tajemně déšť, ale čistín. Ve sklepech bouří vínovin, ohře se vlévá do peřin.

Όσα θα βλέπα απ' το πεζίνο. Mom, drove off the city. Mom, rozeslané peziny. Jsem puklý Kristus, šedé litiny. Já, nevěřící na

déšť a letí stín, nesklepeť bouří víno vin, ohře se vlévá do peřin.

nad dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.

svět je parket plný siluet a tak hned tanče tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty,

když haltáš, nemůžeš být sit. Zkus všechno zapalit a jít.

0: Vodinka.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, tento soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

0: nejde, protože...
1: Já se mluvím, ale...
2: Čerstvý vítr, Plachet, Radio Folk.

trubku. Měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jała. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, vše paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka mu šel kolíbat. Robil všecko.

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval, jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášit, a pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

těžko nás něco zastaví. Jedeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví.

plaveme příliš rychle, těžko nás něco zastaví. Promiň mi, má sestra,

zase si nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál

pro mě nic docela, ale nejhorší je pomyšlení, že už bys mě stejně nechtěla.

když tak píšu po nocích. A ta láska tam mi zbyla, nemůžu si pomoci. Co lidí se na mě dívají,

z nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

0: nedep, nedep, protože...
1: Já se mluvám, ale...
2: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí. Dnes v noci zdál se mi sen, že ti zrní nasypal Ludvík van Beethoven. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď,

0: oczy, ta chłopa noc skończy, a mi remezy na ma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní.

snad ani nebyl biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka Hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde? A nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

rubku. Měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jała. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko.

Tož dožralo do chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být, raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

Vilda byl známý, lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu.

tak zdomácněli. Posílil Vilda na výhrušance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance. A když měl přes den kotelně topit,

0: Srazil se s trabantem jak tvrdá pěst. Moci mi boule a ve dveřích děurá, tak Vašku poslední skončil se sjezd. Vilda se zval kamarády na vepřové hody, soud mu určil 8 000 na náhradu škody.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá. I to, že naděje naposled umírá a že se ten

nová rána, se slunce je vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí, spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami, já a vy. Města jsou jedno jako druhý, černá je osmá barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody.

kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

Já ne, já jsem Čech, kojený rybníkem, loukou znám les, znám místní zvěř, nechci za moře hod každej pes jiná vez.

táta do batohu přibalil. Když jsem opouštěl tenhle stát, pár dobrých slov, taky pokoru, bez který nejde rovně stát. A tak jsem se vydal

hodin. A zvenku budí déšť a prach. Tohle znám, takhle to chodí.

Folk je železná košile. Radio Folk. Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

přece zranitelná. Její duše těžko směnitelná. Sklenka za sklenkou se točí. Hledám svůj příběh v jejich očích.

i nekonečná. Jsou slova slibů lehce nebezpečná, jak rosa po ránu se ztratí.

I ten největší a nejkrásnější smutek pomene. Bude padat bílé světlo, bude sněžit komín. Nad oherky sníh se rozplene. Tak ještě zůstaň s námi, aspoň chvíli pod zem. V létě jsme teprve vytušili, že na

zasí pod klenbou stromů a hrát si na pocestné, nevrátit se domů a vést ti řeči z cestné, utonout v moři lesů, hrát si na stopaře, utonout v moři lesů.

přece mám tě rád. Ležet pod klenbou nebe a hrát si na Adama, nedbat, že tráva sebe a poštářem je sláma. Utonout v moři mraků, hrát si na první hřích, utonout v moři mraků, lítat v oblacích.

sklenou hospody a hrát si na tuláky a nemít žádný důvody čekat na noční vlaky, utonout v moři piv a v moři utopenců, utonout v moři piv

0: zasít pod klenbou hvězd a hrát si na volnost, nechat prach dlouhých cest a nikdy nemít dost, tonout v prachu měst a hrát si na svobodu, utonout v prachu měst a hledat živou vodu, upadnout do bláta a zase znova vstát, života bído, přece mám tě rád.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.

jak nad hrobem dívka bílá. Modlitbou pláč svůj provází a k poslednímu

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod a pak i oni nakonec

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebyt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebyt, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky.

blesky o zem být. A hledat budu v poušti Gobi prameny, ze kterých lze pít. Prameny s vodou, která šeptá tajemství, až se tají dech. Odpust mi, nic jsem nepochopil, prach se ti cvítí.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

té vody. Ať máte čistý svědomí, lež má krátké nohy. Naslouchám, často nevím, kudy kam.

kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to předjeří jen kousek od domova. Na chvíli zaťatý a pak si volal znova. Před mořem, před bůh.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad?

z domu, sedám si na zem pod jabloní, na mě se nikdy nedozvoní lampion jabloňových květů.

Včel jak za sokolských sletů, po mně si opakují větu, kterou tě za pár minut přivítám, jak je to hezké nebýt sám.

svítek ve věřních hodinách, z nich padám a sypu se do ulic. S půlnocí odbíjím na poplach,

jak se ti spí. Má lásko, jak se ti tančí oblací. Kolik máš snů, splněných přání, a kolik znáš tajemství. Jak se ti spí a víš, jak moc chybíš, musíme dát po cestách klikatý. Stále se ptám, proč nejde to vrátit do stejné řeky dvakrát nevstoupit. Jak se ti spí a já tu trochu bloudím v tom našem čase, co žene nás dál. Stále mám schovaný prstýnek z pouti, když jsi tu byla všude

potká tu pravou chvíli. Zkusím se zeptat, lásko,

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Zase hraješ svojí knoflíků válku.

odpověď na zpověď neuslyšíš. Tvoje slova půlí srdce zase vedví, jeho arytmie ta je dávno pryč. Z rán ztratilo se tvoje, můj milý,

tak v první řadě díky vám za dobrý vkus. A taky velký díky zvukaři, protože někdy se to takhle podaří. A taky pořadatelům za milá pozvání, kde všude hrajeme, že nejsme nahraný. No ale všechny tady jmenovat nebudu, už jenom Slávka, předsedu Fine Klubu.

jako papiňák a stejně to dá vždycky nějak. Jako Ježíšek, co ti nosí dárky a jeho chrápání je slyšet z dálky. Pavlík Stránský a jeho Stradivárky.

Máme tu jednoho Jimmyho, štědýho knírače krátkosrstýho. Takový milý, přítulný zvířátko, a tak je potřeba ho držet nakrátko. A neublíží ani mouše, znáte to, hotovej beránek ve vlčím rouše. A když je blízko pěkná kočička, vytáhne perkuse, Jimmy voděl.

No a já jsem prej fešák docela, jak mi ten klobouk padá do čela. Na tom se shodla celá naše kapela. Taková kritika, koho by bolela. A hraju taky pěknou řádku let. A moje prsty by mohly vyprávět, kde a komu a co všechno už zahráli. A teď i vám, songy mandalí, Milan Pilař a moje kytary.

Trním nám tady zpívá růže, co může za vaše husí kůže. A když sflétnou, dá se do díla, těžko uvěřit tomu, že nebyla nikdy na hudebním táboře, že s tou píšťalou je fakt za dobře. A v noci na cestách, když hovoří, tak celý auto smíchy položí. Znovu zrozená, náladová, snova.

se písničky zdaj a sami se mu ve spánku zaspívaj, protože vesmír ho má prostě rád a on vám to chce tak hledat. Poukačka, banjo, kytara, Dan Bednář a Mr. Mandela a tohle je pro vás.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Je krátce po jedné hodině.
0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj, slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuš mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok.

srdce potřebuje svý. A kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mysliť.

ten převeliký divný svět. Od stolu ke zdi, tam a zpět, láká mě vždycky. Po chvilce, abych se změnil v opilce. Dvě staré pany četly si

cesty. Vedem přes pustý sad až čarovnému bíli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která...

a pařezy svítí. Loučí se světlovým budoucích vojí, co kráčí po kraji pod hvězdnou sítí. Nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví, čersté skvrny spalety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pospíráme konfety, v jeskyních svinutách přečkává noc ve dne.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

slunce metá mince, sbírá i pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulo si stírá v dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko žlutém tričku.

stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem mlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipsen a ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Očích světlo i tmu, v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál.

Až jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko, žluté tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech, stále dál se šlape na pedál.